0: Je na pošestřich.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Milan Grojlich.
2: V Hornej Łužicy je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ladanských šulách kitro zvyšiva. Kaž vukadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by jich loni v budijskim okresu nímali dvojce telko kaž 2021. S tým vodpišču je so tež tu sakský trend, zo si přeco jace ľudí ladanské pohovanie pyta. V Zoreckim okresu je so ličba toho unia zvyšiva, tam pak jenož snadne. Tež v Hornej Łužicy plavuja ratarske zavody dale a bolje zojove bune. Kaž Burske z Jaskaj, Sakskeje a Hornej Łužicy informujete, je so płonina plavovania zoje v minenych letach jasne povečiva. Felix Cyš s nadrobnosćemi.
3: V končinách okolo Budešina a Kamienca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Burske z Jaskaj. Tež pošitkonie reča klimová zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v Hornej Łužicy, tež serbsce ratarjo, viace zoje plavuja, Roman Vesela mjestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dalje zdjeli, cedža plavovanie zoje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach Kapau Fanfaro, niedom dwaj tytule wydobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadzichu sotele dny w mieście Puebla, w dyscyplino maje pólna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadzichu jeszcze cieczy miestno. Na svetových mistrovstvách v Mexiku sú so kapavé z jacehač cíce či krajov v obdělili. Vúžijský center ve Vojarecach poskyča od najnovšieho takmenovanú bajkovú rally. S pytaniom a hodaniom môža so svojbe na 9 staciach se srbskými bajemi, kažo kravače abo přípodnice zeznajomič. Rally je analogne natvarená, má ľuďom region zblížič a docpieč z hostčo dlieje ve Vúžijským centere vostanu. Kež center dále zdieli, stej za nazimu a spočatk přichodného leta ďalší taký rally s Vúžijským aj témom aj plánované. Domizniski muzej v Delnej Łužickim Dešnje može svoj poskytk za šule svojba a seniorov vopkovač. Spichovanske tovarstvo muzeja je na svojej vuni zromadžizni rozsudživo, so prevozmje trebne svojski podžel za vopdželenje na spichovanskim programe Braniborskeje. To steješe na račkach, potem zobje Brokovski hamt svoju přirážku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristina Klimova. Ju sú zdobom na zromadžizne v zastojenstve vopkručili. Jej po boku je votnetka ako zastupovaca předsedka Babet Cenkarova, ktorá špie domizniský muzej vedešne veľa let navedovala. To bych upovieste, keď nám kačetež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu a tam máme kúria budženca ráno, pozdíšo tošto slunca a na cíce či stopňu vodňo, poponiu a večer sú tie švíjele a nevedra možné.
4: Na pučach a na druhách týždňa a 4 je šitko. Zaso poriadku přijemo i vám všim tož dobrú jizbu. Jeli zamač vy za nás nekajke školy informácie, koho vokoho vopkada, alebo snadno tož toho loho fota, potom zazvenče nás tu pod Budešin 7400 alebo vúživajče našu app MDR Serbia. Tam môžete s nami četovač, nám audia posvač a vyzlatiš fota a videa.
1: Serbský rozvoz.

0: Ahoj, ty štole, svuša k novosčam, nuinkam, dženstniša hranja. Budiski vyši miestčanosta Karsten Vogt je přečivo drježdanský Antifa Elb Florenc vozivenje pšenženja přizivio a to tla přizvodženja nemstje to verleumdung a dokež jeho mjeno niča. To vopkruči miestčanské zahradnictvo na naprašovanje našeho zčelaka. Pozadk je rozprava Antifa, kotra špisa, zo je vyši miestčanosta Vogt pravicarsko-ekstremnym sučam bliski, tak Antifa tverdži. V rozprawie, že vo vopsadženje šulskije viednici na Melanchtonovom gymnáziu. Vona je dotaj komisarisce skutkovala a búvod kultusového ministerstva netko tiež jako regulárna direktorka vopkručena. Antifa vumietuje je, zo je vúzko splečená s pravicarskými kruami. Hinak pak, hač Antifa Elb Florenc tverdži, nie so vyšti miešťanosta Karsten Vogt ani k personálni vúpraju, ani rek, zo má privátne kontakte k svojbie šulskej viednice, tak miesto zdžili. Jako nošo šule má miesto pri vopsadženiu jeničce poradžovac vôz. Tým zvisku je zamovite miešťanosta za kupvanie v novembru 2024 personálni přivosoval. Budyski vyšší miestčanosta Karsten Vogt podtajkým přečivo drježdanský Antifa Elb Florenc vozivenie přinženia přizeví.
1: Sobu chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: 6 menšinov do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Cecília Zelnáková z Pančic Skukova.
2: Živine za vás obyčkaš taký štaflový by, kýž funguje přes dále podávanie. Rodičeľi o svojim dičom nazvučuja, kak a dokal mili so pohybovač, a kotre púč mu byč im spomožný. Sobe so bytostný nárok skrúčil ryka zvučovač a hišče raz zvučovač. To páči za nábožnosť, rune tak aj za národnosť. Máme bohužiak přes cirkvine lieto bohaté skvát siatr dňov a nábožných obriadov, kotrež nás ako výrivých učinia. Víra, ryč a kultúra sú stoupy našej identity. Bezdvila súša nedelniša Božia služba, znamenša tuta jedna hodina v obtýdžen, do kruté je zvučené ešte tomu, ládajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitož příchodnej generácii dále sposredkovač v nádžii, zatež voni tutun štáflo vybie po zvučených zásadách přiuzaja, štož pak tež ryka, zo máme jim mosty tvárič. V živeniu mimo tak češťanské stejšťo výdžobne byč a niekotru škúli bezbožnú situáciu přesahovač. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovač, co by náš v obsvět zaso do rúnováhy přišov a dži naši dži svoj votrysk štaflevoho byha v rianosti a v úbokošti Božie stvorby nastupič a zmištrovač moli.
0: Nábožné svoje k nejma dženca Cecília Zelnáková na doku a zamovitosť či farské vikárie.

kajke budže nový svět na to na, že nemôžu votmu udať, ale kajke naše vôsobanie budže, što je šučbu nastupa, to môžu netko již rec. Tuto titule vočakuje nás, hač do sedmich. Svoje počívenia, každý z nami džens Hano, Andrea speaking. No a to je vec jasná, to je Milena Vočerec. A do sveta von podáme so Zelenú Brezan Hiduškec. Netko, pak najprv raz Kristín Mušterojc na rečie.

0: Glubečiči k vam do kuhnje doleči se netko filamelos.
1: Filomelos. Dirtam dejstva mabije drozne.
2: Hač ja najlepe z cva vjace ne spiju?
3: Što? Z cva nic spač, če odlada to. Spač je renje. A važne tež.
2: Vos to dvo. Z najmenča potom, gdyž so činničo rane o nedžije.
3: Ale...
2: Jinak, hač v zimje, nima jadne netko veliču z cva žanu přestavku. Svunčko skrutka domčk svojde, si svoje prui z runa a z česa a cak, je zaso tu, z spolnej frizuru. Predač můžu ja spač, ježno zaso rano a svetvo.
3: Aj, veliču su noce krutke, a dny dlhé.
2: Dla toho praju ja, spač veliču, milý zakazač.
3: To nenže, zo nespíš, dokéž potom nebude staré.
2: He, při spaniu hodvím ja staré? Ja pak nechám staré hodvač.
3: Nie, štujš spí, vostanje strove, a može dla toho poštišo z cíva vysoku starobu docpěč.
2: Hej, ale sem to la tež strove, ty se motu čene.
3: Ty se strove, dokéž pravý dvůně spíš, jeli nebe spau?
2: Potom bych motu čene byl.
3: Ach, hej, víš ty, když spíš, reparuje tvoje čivo svoje bajnky. A tvoje moze, tule ve vojčce, te so zrumuja. Po spinkanju je zaso šitko šikvane.
2: Šikvane? Reparatura a zrumovanje? Spice? A ta ideja by mohla moja byč, jeli neby již odauala. Reparatura a zrumovanje spice, o lepe nejnže.
3: Pravé, naše čivo je genialne vyspare.
2: Snač by so spice ještě moje nieško reparovač moho a nedom tež zrumovač. O, to by som ještě lepe lubivo.
3: Mocilko. Tvoje nieško so same nereparuje a nezrumuje. To dobíš ty činič. Tu iš poskaj, Filomeloso. Jeli chceš strove vostač, spinkaj dosť. A zoby dosť sprucne byl, môžeš do toho svoje nieško zrumovač. Tatla dosaha, jeli dženca večo šo zrumuješ a so s časom leneš.
2: Nie, sprenja, šitke drozne, koža, pozdže dovoža. Dobíme dospievač. A z druha, ja vieruju do toho, zo so moje niško vesparie zrumuje a dež si ja tu lepšo takle vobladám, no hajda, to ľubiu veľa spač, najlipe nedom.
3: Ja si myslach, spač v liečo mieli zakazač.
2: Nie, to je nieke inak. Štúš v liečo rinie toho spí, tomu so niško same vuredži. To je od mě.

0: Milena Vočerec, Darunia Biebala nas serbskim rozvosu, a ona vystupi live sobotu večer na povosmich kulturni zároče serbskeho ľudova ansambla tu Budešinje. Mače da v predstavu Vožice přichoda? To je moje necíše prašne na vás. Hinakač dženca, Vožiske vulkomiesta, podzemská autodroha a svetnišťová stácia L1 voskeč toho. Tole je Petr Malin, kýžo lieče 1909 a posta, takhle svojim science fiction pojedančku popisoval. Tež zabudža ľudže s vizofánom komunikovač, što je šmenujeme dženca, 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableča abo ličaku. A kak môj klinčeč, když raketa ve Vožice štartuje, to spešiče netko.
1: Moji ľubí připosluchario doma při rádiach, vy nemôžete si by predstaviť, kajký svalný vokomíke nás nietko na Vožiskej astronautiskej stácii L1 vočakuje. Cíl lieta je so na rakéče tvárivo, dvojce je so odlet špatného vedra dla přesunúť drbia od ledženca, je nám sviatek Pieter Mive. Vokovo bie sú sivé ľudí zhromadené na vysokých tribúnach při kromie startovanišťa a šice vopkyč buja na pieči se svojimi dalokovidami, kak so pomalu a vysče odstlana výža se s liftom ke rakéče súvam. Nietko runie ve tutem vokomiku přeliezu cí osobe z lifta do raketovej kabíny. Prudke kivnenčko a netko převedu so posledne technické kontrole a hižo zasvědčí so nad cichu vyzdanie žlta lampa, ešte nic, ale netko, to je známio, zo sú piloča hotoví k starte. Na tribunách je radostná napiatosť, svoj veršk nímalie ľudspieva. Ľudžo steja hižo nesčapni, machaja se s rukami, pokazuja na raketu a žltu svicu.
2: Vážení čitomi, kečbu, za 50 sekúndov odkričí 5 skočekova, ľudími obsadená raketa AK-1 a 70 na svoj lit okolo mesačka za 33 sekundov, za 26 sekundov, za 15 sekundov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, štart!
1: Nitko, raketa začepota a je agregáty počínajú dívať. Z dejného konca vala so netko husté bývý kúr, kýž raketu celé zakrie. Raketa so zbíha. A již ho ucili, kajž jelička do nebia. Do útru bývú opuš za sobu čahne. Aplauz. To je vulkotný start. A s tým dám zase hočol do studia.
0: Tole by je vúriesk z našej svuchory AK-1 a 70. Što astronauča v svetnišču doživia a što sa so stáva, když čas přeskoča, pak zaišvosti abo přichodže při zemia. Tole šo doživíče z puchory, kotruž namakáče tiež na našej internetovej stronie v app MDA Serbia a v Audiotece ARD Sounds. Tam môžete si utiš deles čaneč a tak vizo sobu do duela zač abo pomere poskač džeš kulisče.

si veľký na sedmie. A dženca štvotk poľadneme tiež, že na konc týždňa. V Sulšicach tam je nece preproša konc týždňa na viesne svedžin. Jutce natočí so pivo večer šestčich s rejemi zamodých a starých ze skupinu Fantazii. Sobotu potom preprošuje tiež Lica zaso na tradicionálne celenie jednatko pri podňu Jeny a po podňu Cioch potom na zhromadné kofipíče. Od večera džesačich smieče sa na rejach Elster Beats vúcochnovač. A nedželu potom je skýry džin za svojby, po rančím pivie převedže sa jednačich vúbeďovanie za dieči a po podňu Cioch vúľký svedženský viesný program. A kde si myslí nedželu vesela sa mnozí z vás zaviesť čutejší, že na vúľký finále svetových mištostvách kopanci Španičenio raja přečivo Argentínčanám v Sulšicach vôduja večer dževečich public viewing. Jutce ste prošení na džin pod hesvom Naša příroda dá so vopdač. Je to poskyt k zaušitke generácie od navečera 5 do večera 7. Tutom času zoniče od Regine Krautzovie, od tak mienovaný nerodži a kak môže če tuto tiež v kuchni vúživač a přeživač. Potom môže če tiež vopdač. Přizivič môže če sa pola Marie Šučic. A zárodová noc s činie 10 sviečkou prosím vás sobotu na romantickú noc do kloštorskej zárody kloštra Marienie Viezdy od večera 7. Mimo osobitých obrazov a scénu ze sviečkou doživíte tiež hudžbu, miest druhým vystupí duo Helena a Jan a vúžičanská rapsodia Rejuje.

a muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný.

0: z dubkom na pôsmiche.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Milan Grojlich.
2: V Hornej Vúžice je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ladanských šulách, ktoré zvyšiva. Kaž ukáža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni budyským v okresu nímali dvojce telko kaž 2021. S tým odpyšťuje so tež tu sakský trend, zo se přecojace ľudí ladanské povovanie pýta. V Zorelským okresu je so ličba to runia zvyšiva, tam pak je nož snadne. Tež v Hornej Vúžice plavuja ratarske závode dale a bole zojove bune. Kaž Borske zjazkaj Sakskeje a Hornej Vúžice informujete, je so plonina plavovania zoje v minených letach jasne poviečiva. Felix Cyš s nadrobnosťami.
3: Končinách okolo Budešina a Kamienca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Borske zjazkaj. Tež pošitkonie reča klimu a zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v Hornej Vúžice, tež serbsce ratarjo viace zoje plavuja, Roman Vesela miestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za vážnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale z džili cedža plavovanie zoje přichodných letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarec je se v Mexiku na svetových mistrovstvách kapavu fanfáru nedom 2 titule vudobilo. Jako Jill Niemske je vúbranky Fanfárnzug Academy přesadžichu sotele dne v mieste Puebla v disciplínu maje polná paráda a voľný stíl přečivo konkurence. V kategórii Field Show obsadžichu i 60 miestno. Na svetových mistrovstvách v Mexiku sú so kapave z jacahač 30 krajov v obdilili. Vúžijský center ve Vojarecach poskyčavot najnovšieho tak menovanú bajkovú rally. S pytaniom a hodaniom môža so svojbel na 9 staciach se serbskými bajemi, kaž vo krabače abo přípodnice zeznajomič. Rally je analogne natvarená, má ľuďom region zblížič a docpieč, so hostčo dlieje ve Vúžijským centre vostanú. Kaž center dále zdieli stejná za názemu a spočatk přichodného leta dalšie také rally s Vúžijskými témom aj plánované. Domizniski muzej v Delňovúžijskym Dešnie môže svoj poskytk za šule svojba a seniorov obkovač. Spešovanské tovarstvo muzeja je na svojej vône zromadžizne rozsudživo, zo prevozmie triebne svojský podžel za vobdelenie na spešovanským programe Braniborskeje. To steješe na račkách, potom zobie Brokovský hamt svoju přirážku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristýna Klimová. Ju sú s dobom na zromadžizne v zastojenstve obkručili. Jej po boku je vodnetka ako zastupovaca predsedka Babe Cenkarová, ktorá špije domizniský muzej v Dešnie. Nevelilit navědovává. To bych upověstček, když namakáče tež na naši internetové straně a ve app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Tu a tam máme ještě kůria v úženca ráno, pozdíšo potom tožto svonca a na 30 stopňu vodňo. Po poniu a večer jsou tež švíjele a nevědra možné.
0: Na půčách a na drohách dále šitko klopfe. Dobrou jezbuám.
1: Serbský rozvoz.
0: Udało za możemy sokoło wokół obkada tu dżęca dale, tak krótko a słodko dżerżyć. Jeli za macie wyjście informacje za nas, potem zwońcie tu do studia, budyszyn 7-4 staje nasze cisło, albo pisać nam pojeść naszej app MDR Serbia. Możecie z nami chatować.

0: Pala nas v Sakske je so leca Tacheles, leto židovske kulture vovavo. Monika Gerdesova je namakava Bianku Šapanec a Hansa Eberharda Kaulfersta, kotrimaš je v objemaj židovska kultura a nabožina važna. Kiš so z nej zabirataj a mataj židovskih pšečelu. Votniju je vele zoniva v osebje vo židovskih svedženjach, kajš napšikvat Šavut abo Hanuka. Dola prijede, hač je so z njima rozmumjava, je so letuši praktikant rozvosa Benediktitska naprašoval, što Serbija poprom docuva vo židovstve vječa.
1: Jara malo. Bo poprom v naših končinah je za židovstvo nimamo vele činč.
2: Mo smo se v šuli v nabožine zno z židami jemo zavirali.
3: Smo imeli eno ekskurziju do Krakava z šulu, a tam smo se obladali židovsku štvorč v Krakavje.
2: Desjate pismo regatora a te modla so v sinagogah.
4: Šelke znamenja su napšikvat Davidova vjezda, abo svečnik, kišrika menora, naš stare zakon, to je hiš sjate pismo.
1: Židovstvo je vjezda tih ženca v naših končinah. Šetce zase še namka, napšikvat, v Budišine maš te jara vele tak menovne kopolako, štolpoštajne. To so taki kamene, ki so do kotnika zatvorene, ki so dopomenja na židovskih vobedlerov, ki so nacije deportirovali a morili zveča. Če so te žiča bydli, tam so taki kopolaki nuckat.
5: Bianku Šapanec kamenije a otopedu na vominku Hansa Eberharda Kaulfersta veseli, zo je Sakska tak vasibite leto zariadovava. Tomu je šak jako hesvo Tacheles přidate. To je svoje z jidiščiny a hebrejščiny, kýž pak mnoze znaja z nemského prajidma steje abo tamnym dobiš prostče Tacheles rečeč.
6: Meni so zes Tacheles rečeč správne a direktne ke bytostnemu přinč, tež při nepříjomných témach.
5: Rečeč, diskutovač, suša bytostne k židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodavných časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov.
5: Tola ručme so k svedženjam, kotrež sú za zrozumenie židov esenciálne. Šo popravom vukača ze šabata?
6: Šabat, to je týdženský odpočink, kotrež so piatk večer započína a so sobotu večer skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedžen poušitkovného odpočinka postajne 6 dživových dňach predstaja úľké sociálne vúdobyče, kotrež bú přes židovstvo stvorené.
5: Bianka Šapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom vona praj to docovanie môžeš přirunovať.
7: To je nové formulácii k šabat džeržeč. V istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedna aktivne jednanie. Zovoni na tutim 7. dňu všetko odpočúvač daja. Ja vo sobín si nesem to ako krutosť džerženia doživiva, ale ako nešto riane, kde sa so ta svutkosť 7. dňa povíta, kde starosť, viste, češko rozmy, so čiši jednoren neviedu, ale kde sa so človek uvedomí, što vo nie, za čo je von stvorené a zoma so veselíča ďakovať.
0: Praj Bianka Šapanec. Rozmúva z ní a dalším přečelom židovskej kultúry Hansom Eberhardom Kaulferstom by je vyzovo veľa vopšaniša. Cevu rozmúvu a s tým tožto zajímavostkou vokúva židovskej kultúry svišiče poľa nás nedželu programie, kajž všetco pojednačich.

0: 12 Menschen bohrs mich hier. Vulko Harun jetzt in eine Maschine, alle dich aus der Polizei drude.
1: Polizias G.
2: Na, Asteri, blisko Budišina je so vutoru večo vopkat kopiju, a ľudžo suso, kaž so to suša, tak stupili, so moža policia, korobne auto a dalši pomocnice nimo. Topak je tež muž ze svojim autom vužival a je za vodvlečenske službu po tutej vukovanske hasejev. Policia je jo zadžažava za tuto akciju, kýva jemu pokutny penis. Na B6 v Trebence pola Bukec je v útoru poponil muž po deščiku kontrolu zubiu a ze svojim autom do štomu na kromě droji zajev. Škodovka se překulí, v obornice drbiachu šoféry z auta pomač, jeho sú potom zraneného do koronie dovezli. Škoda posta 1000 euro. 170 km/h miesto dovolených 80, to by rekord pri miereniu spiešnosti v útoru na A4 smier Zorec pri parkovanišu na Dnisu. Jaca hač dvojce telko kaž dovolené po takým. Vodžaria abo vodžarku Audia s číslom z Aachena očakuja dybkaj 700 € pokuty a 3 mesace bez papierov.

0: Podcast Babel Nadjovecie, 8 godzin 16. Oficjalny sydlenski Rum Serbo, delni Vužice, so tak nepovečí, kaž biešte se to knižostvo a brani Borska Serbska rada pšauaj. O tym sme konst zajšvoto dženia již rozpravili. Vyše zaradnické sudnistvo Berlín-Brani-Borska je odpokazavo prústvy vo prúvanie vúsudu nižšie instance. Nietko, ste knižostvo a Serbska rada reaguavaj. Bunže dále s juristickým rozestajňom Milano, abo je to s tým nietko odpite.
1: Na hajkajš Braniborske ministerstvo za vědomost a kulturu zdjeli je so ze Serbske radu dojednalo, so vúsudy akceptuja. Ministerstvo a rada však běžte cívoj serbský sydlenský rum rozšerič a s tým končinu, žež maja dvúročne vesne tafle a dalše zjavne popisania. Jacore potrichene gmene pak bichu so pšečivo tomu vobarali a argumentovali, so neje ve vistych sach dost štopokazo za serbske rečne abo kulturne tradície. Sudnistvo Kočebusu bie před letomaj za vulky džil tutych badov komunam pravje dało, so potakim nesuše javone se do sedlenského ruma. To je vyša instanca netko vobkručiva. Krajne zamovite za serbske náležnosti, to bija z dynou, to drev obžaruje. 2014 nastorčene diskusijne proces vo sydlenskim rume pak bie po jeho meneniu tola dosť produktívne. Gmene sú so se svojimi staviznami zabirali a tojšto z nich je šak so tež uznavo k serbskému herbstvu a súšanietko do serbského sydlenského ruma.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozne.
1: Hač ja najlepe z cva vjace nespiju?
2: Što? Z cva nic spač, čo odlada to? Spač je renje. A važne tež.
1: Vos tu dvo. Znamenča potom, když so čindičo ljano nedžije.
2: Ale...
1: Jinak, hač v zimje, nima jadne netko veliču z cva žanu přestavku. Svunčko skrutka domčk svojde, si svoje prui z runa a z česa a cak, je zaso tu, z spolnej frizuru. Predač muž via spač, ježno zaso rano a svetvo.
2: Aj, veliču su noce krutke, a dne dlhé.
1: Dla toho praju ja, spač veliču, milý zakazač.
2: To nenže, zo nespíš, dokéž potom nebude staré.
1: He? Při spaniu hodvím ja staré? Ja pak nechám staré hodvač.
2: Nie, štujš spí, vostanie strove, a može dla toho poždišo zcela vysokú starobu docpieč.
1: Haj, ale sem to na tej strove, ty se motu čene.
2: Ty se strove, dokéž pravidvonie spíš, jeli nebe spau?
1: Potom bych motu čene byl.
2: Ach, haj, viešte, když spíš, reparuje tvoje čelo svoje bajnky. A tvoje moze, tule ve vojčce, te so zrumuja. Po spinkanju je zaso šitko šikvane.
1: Šikvane? Reparatura a zrumovanje? Spice? Ale ta ideja by mohla moja byč. Jeli nie by ižo dawała reparatura a zrumovanje spice? O lepe nejnže.
2: Prawe, naše čelo je genialne vyspare.
1: Znač, bez o spice išče moje nieško reparovač moho a nedom tež zrumovač. O, to by som išče lepe lubivo.
2: Mocilko, tvoje nieško so same nereparuje a nezrumuje. To dobíš ty činič. Tu iš poskaj, Filomeloso. Jeli chceš strove vostač, spinkaj dosť. A zoby doš sprucne byl, môžeš do toho svoje nieško zrumovač. Tatla dosaha, jeli dženca večo šo zrumuješ a so s časom leneš.
1: Nie, sprenja, šitke drozne, koža, pozdže dovoža. To by dobíme dospievač. A z druha, ja veruju do toho, zo so moje niško vespárie zrumuje a dež si ja tu lepšo takle vobladám, no hajda, to ľubiu veľa spáč. Najlipe, nedám.
2: Ja si myslach, spáč v liečo mieli zakázať.
1: Nie, to je nieke inak. Štúš v liečo rinie toho spí, en tomu so niško same vuredži. To je od mě.

0: Macie da przedstawu Wóżycy przychoda? Hinaka Czrzęca. Wóżyska wulka miasta, podzimska autodroha a świetniszczowa stacja L1 w Osrecztoho. Tole je Peter Malink, hižo leče 19. a 9. a posta, takle svojim science fiction pojedančku vopisoval. Tež so buďa ľudžo z vizofonom komunikovač, štož menujeme dženca 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableče a boličaku. A kak mu oklinčeč, tož raketa ve Vúžice na stácii L1 startuje, to svišiče netko.
1: Moji ľubí připosluchario doma při rádiach, vy nemôžete si by predstaviť, kajký svalný vokomíke nás nietko na Vúžiskej astronautiskej stácii L1 očakuje. Cíl lieta je so na rakéče tvárivo, dvojce je so odlit špatného vedra tla. Přesunúť drvia od tala dženca je nám sviatek Pieter Mive. Vokovo mé sú sivé ľudí zhromadeném na vysokých tribúnach při kromie startovanišťa. A šíce vopkyč buja na pieči se svojimi dalokovidami, kak so pomalu a vysče odstlana výža se s liftom ke rakéče súvam. Nietko runie ve tutem vokomiku přeliezu cí osobe z lifta do raketovej kabíny. Prudke kivnenčko a netko převedu so posledne technické kontrole a hižo zasvičí so nad cichu vyzdanie žlta lampa, ešte nic, ale netko, to je znamio, zo sú pilóča hotoví k starte. Na tribunách je radostná napiatosť, svoj veršk nímalie ľudspieva. Ľudžo steja hižo nesčerpni, machaja se s rukami, pokazuja na raketu a žltu sviecu.
2: Vážený přítomný, kečbu, za 50 sekundov odlíči 5 skočíková ľudí mi obsadená raketa AK-1 a 70 na svoj lit okolo mesačka za 30 sekundov, za 20 sekundov, za 15 sekundov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, štart!
1: Nitko, raketa začepota a je agregáte počinenia dívač. Zdejný ako konca vala so netko husté bývý kúr, kýž raketu celé zakrie. Raketa so zbíha. A iž ovúcili, kajž jelička do nebia. Do útru bývú opuš za sobu čahne. Aplauz. To je vúdkotný start. A s tým dám za sob hočol do studia.
0: Dobie Burysk z našej svuchory AK-1 a 70. Što astronauča svetnišču doživia a što sa stáva, když čas přeskoča, pak zajšvosti abo přichoči při zemia. Tole šo, doživiče svuchory, kotruž namakače na našej internetovej stronie, v app MDR Serbia a tiež v audiotece ARD Sounds. Tam môžete si ju tiež deles čaneč a sobu dodovolazač a vomere naposkač, džeškuli přecošče.

včera šako su Argentinčenjo dobili partiju přečivo Jendželčanam a steja s tým v finálu svetových mištorstvu nedželu šako so ra vúraje španíska přečivo argentinske. A tu co netko nešto vospetovač od kolegy přede mnou, kotuše noce moderirova v unjemenuce prajzo to popromneje sua duel španíska přečivo argentinske, ale je to flamenko přečivo tango. No hej, tak môže jen ten partiu nedželu noce tiež vidieť.

krótka podsibil, gnadžvečia a tu mám za vás ešte raz naše pokyvy. Ženca môža si džiči odkryč muzei západne v Užice Kamiencu. Tam zabírajú sa ženca s umilstvom. V šulskom muzeu v Stroži pola Hučine sa ženca zatkajú so bychú sa na vukodžovanie k Olva jezoru podali. Započatk je do budňa Česačich. Jutze ste prošli na džin pod heslom Naša příroda dá so voptač. Je to poskytk zaušitke generácie od navičera 5. do 7. V tom času zoniče od Regine Kraucovie vo tak mienovaný nerodží a kak môžeče tuto tiež v kuchni vúživač a předživač. A potom môžeče vyzotiš šitko voptač. Přizivič môžete so za vukodžovanie kôvokúho kočiny z Reginu Kraucovi bola Marie Šoučic. V Sulšicach sveča viesne svedžin, júce večo s riemi, tež sobotu večo s riemi, do toho je jižo cioch kofi piče a jeni celenie jednatku a nedželu je potom džin za cevu svojbu, jednačich s vúbeđovaniom za džiči, 15 hodin s svedženským programom a večo ceďa si zromadne finálnu rú kopajnce svetových mištostvov obledač. A na kulturnej zároče serbského ľudová ansambla vústupí sobotu večer na povosmich spievarka Milena Vučerec.

0: Pečminčinu do Čivečichie.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Cecília Zelnáková z Pančic-Kukova.
2: Živenie za vás obyčka je štajky štaflové by, když funguje přes dále podávanie. Rodičeri o svojim dičom názvučuja, kak a dokal mili so pohybovač, a kotre púč mu byč jim spomožne. Sobe so bytostný nárok skrúčiu ryka zvučovač a hišče raz zvučovač. To páči za nábožnosť, rune tak aj za národnosť. Máme bohužak přes cirkvine lieto bohaté skvát siatých dňov a nábožných obriadov, kotrež nás ako vyrivých učinia. Víra, ryč a kultúra sú stoupy našej identity. Bezdvila súša nedelniša Božia služba, znamenša tu tá jedna hodina v obtýdžen, do kruté je zvučené ešte tomu, ládajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitož příchodnej generácii dále sposredkovač v nádži, zatež oni tutun štáflové by po zvučených zásadách přiúzaja, štož pak tež ryka, zo máme jim mosty tvárič. Ve živieniu mimo tak češťanské stejšťo výdžobne byč a niekotru škúdy bezbožnú situáciu přesahovať. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovať, co by náš vopsvied zašo do rúnováhy přišov a dži naši dži svoj votrysk štafľového byha v rianosti a v úbokošti Božie stvorby nastupiť a zmištrovať moli.
0: Nábožné slovo k dnemi je šedženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Cecília Zelnáková z Pančic-Kukova.

0: koncerto bem zalu, nabe di ukambusu ve Knorowie, stojte hauptmannoyc Lena a Dan Baron na javišču, veniste znate ako duo Lidacu. Jacor je bo koncert a Hegentag podiumove rozkrono. S tým jo se vecamknu nove modul za serbsku muziku, ten jo se v lešovskem semestrie vedmiel prejdne raz. Študentky a študente z väčšieho zakladného ceptarstva na BTU a také druge študente sú mieli gešpo se zanúriaš do serbského sveta, co rešerširovali, ogledali do serbských institúcií a zmakali serbské aktéry. Predla je bolo Zoriak a sobu študent Tamko Hegler.
1: Było dobry czas. Ja nie jestem uknął tak wiele, aż ja jestem znało wiele wiece, ale aż ten zmina existuje, to jo wiegin ważne za mnie. A Lina Hauptmann jo wiegin coolna. Also jej głos jo super coolna. So miło wiegin redne, wiece.
0: Druga ja Blanko jetzt Adina, wenn er näher do tych miest wiele wiezewa, wet serbo, jo pak przez modul samo wetykszywa swoje serbskie korynie w Slepianskim Regionie, hier ist starke ja ist die Pierdo Serske.
2: Und ich bin super dankbar, auch ein bisschen mehr tatsächlich nochmal über meine großväterliche Familiengeschichte kennengelernt zu haben und werde das auf jeden Fall jetzt für mich privat fortsetzen, ja.
0: Ved zvezanosti z domovnju, identite a ved motivacije serbsku muziku ceniš, su študente pejedali na javišču s duom Lidacu, gitarist Dan Baron ulicujo, až jogo stari starišej z tej ještě serbske pejedali.
3: Leider gab's in der Zeit des Nationalsozialismus die Unterdrückung und so hat's mir mein Vater erklärt, der als Kleinkind auch noch sorbisch gesprochen hat, dass sorbisch dann verboten war einerseits zu sprechen und andererseits es sich einfach auch nicht schickte.
0: Wenn ihr nur nadešel serbski bok svoje familie přes muziku s duom Lidacu, ten duo grajo cesto zvenka v Užice a cesto ulicujo ako kulturne pesvajens publiku moju ved serbo. Spivarka Lena Hauptmann uživajo v rozkronje gešpu apelirovaš na přibytne muzikarki a muzikarje.
4: Man hat jetzt gerade die Möglichkeit, eine Kultur, eine Sprache aktiv selbst mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Jeder, der sich damit beschäftigt, gibt einen Teil von sich da rein und es wird weitergetragen.
0: Publikum, zvětšiga muzikove studente BTU a dalšne gestči su byli knute.
5: Yeah, it was great. It was nice to hear about the process, her experiences, apart from the music. It was interview part was great.
6: Vilgin rednje, a se veselim, aš vece ljuži preznaju serbsku kulturu, a rec vilgin rednje, som glucni, aš som opadle.
0: Lec, ten modul budu pšidlcem lešojskim semestarje na BTU dali pebitovaš, to ešte jasne nio. Docent Patrik Šilcke jo sam vilgin za to, a teke spivaka Lena Hauptmann, Hauptmannojc Lena, jo žekona, až se uce serbská muzika na univerzíše.
2: Ja se vjaselím na to, što uvyším. Ja se myslím, až to je vážný kšac do pravého směra. Dokoliv to je znaš také dobrá myšnost, přes kterou už můžeme vědět novo povědarju a také novou muziku zdobíš.

0: Jo, a ten du le dazu, ten možo šo pšiduce raz doživíš 5. September a to ve obenkinje o ve Hošebusu. Nen to ale druga tema. Přijašele literature mogu se jaselič na veci dňovne zaredovanje o ve Hošebusu. Žinca zachopio se ten Lost Poetry Festival. Tam stoje pejedana poezija ve sreži, miestno jo ta stara plachtarnja nedaloko ved bošanskego dvrnišča. Pedla su umjelce z pecačneje, nimskeje, z belgijskeje, pelckeje, čehojskeje, Ukrajine a USA. Organizatorka jo ista spoke in World Academy zgromadnje z ukrajinskeho iniciativu Squad Nummer Pisch. Citaš bužotej teke Serba, veniste žinca ved Bertel Navesim v jadnom bloku svišaš s Pisch drugimi lajskimi autorami, žinca jaco, a jadn ved nich jo Serb Jonas Pietaš z Pančic Kukova, drugi jo Mieto Kjacmas Hošebusa.
1: Ja budu na festivalu Citaš. Nemáme tak veľa čas, to už viem. Jo, dokoláž budú Jano Dolnoserský basen citáš a ponúšči text, myslím, až mám tam tež Dolnoserské pasáže.
0: Mito Kerzma má ve mieste už viesti mne ako poetry slama.
1: Jo, to nie je môj prvý raz. Ja ustupujú už o 20 let, myslím, a som tež na teatrie grau, jo.
0: Jo, festival trajo až do sobety, dokradne program namakajo šo na internetovom boku www.lostpoetryfestival.com a zastup nic nepłaši. Poezija a muzika trefite se teke při pšiducem spiuje obla nás ve noce, jo titel na novom albumie Lipšanskiego umělca Jakuba Grula. Jaden kradu šamne obraz, ako stvorio o literátka Mina Wittgoitz, recitirio Sofia Cuschitz alias MC Anka.
2: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a velavša v spanju laže, se nikte k pšavu předobiva, to svitle pritk se nedovaže, doch budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvosti, doch budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvosti.

Níží, v cikádu inakše a cuze, v něm za nás nejo, ucho níží, co mi zajš, duše nůze, tam trošte slova, ne se znejo, tu zvlášť jam se s budem smejo, tam trošte slova, ne se znejo, tu zvlášť jam se s budem smejo.

0: Ja, liebe Pschiswuchari, Pschiswucharki, wir machen derje. Ja, ja, ho, stoim v studiu, a z neuem v studiu. Ja, večina vid vas južo da lešojskih prazninov statovali. Vesepne za tuch, katarež njamaju hišči žetne plane za dovol, ja, sledujuci pšino z krono topšaue. Johanna Šernigojc, ja se pla svojich sobu ukniku obgoniva, na katarech miestnach svoje prazniny přeperaju. Jolic až petrebajšo hišči tips, a po doporicenia ga pestajšo njento uše.
1: Startujeme při Baltijskem mörju, dokratnje na Rujanach. To je napšaudne klasika. Hojo redne pšipjok, kridovu skabu babiju z narodnym parkom Jasmunda Bodden. Obšin mörjo šo kolasovaš abo plevaš. Abo jatmoje pšipjogu šilovaš. Jaco mörjo šo na kempingu vajnistču, tak romantiske oknistčo při mörju cyniš. Nic jano při Baltijskem mörju je pak rednje. Max Lansky v Dolnoserbskego gymnazioma leši k Adrii.
2: V lešojskich prosinach götujom se svoju familiju a přijašelom drogu na Andrii. Nejpjevej lešime na podpoutňo Petrošč. Tam zachopijo se našo drogovanje.
1: Fajn. Njento dalej z mojimi naraženjami za dovolove cíle. Kaž njoco šo na svincu lážaš a se opališ. Susnáš Alpe njeco za vás. Garmisch Partenkirchen v Bajerskej napríklad jo dobrý cíl. Perfektne kaž ľubujo šo aktivnosť. Tam mežo šo vandrovaš. Z zelesnicu ješ až na nejvúšu goru Nímske je, na Cúšpicu, abo pri Görskym jazo je vrtna pneš. Jan Lobate typ jo české gvône miesto Praga. Mesto je vielkin redne a maj viele stavisne. V starém miestče môžo šo přes Karlo v Möst špacirovaš abo v jatnej tých viele mavých kafejónjach vínsky kofej opetáš. To je cáne kofej z bitejú smiatanú. Krakow v Pölskej jo také dobré cíl, kaž ľubujo šo tu myšajn sú vod flera veľkého miesta a histórie. Tam dostanjo šo oboje. Mas tu v Krakowje, tam musí šo na kúšte pát pirogi jesť. Ja sama som v přídúcich týženjach s mojim nánom do Stockholma v švédskej Duce. Ja si už jaselím na rýtne jazore, gölu a mir. A v Stockholmje dajú zase viele rýtnych možnosťov za šopin. Ideálne dovol za mňo.
0: Ach, to klín se kšasne. Ale také viegin droge. Nažejajme se, až Johanna se nevrošio insolventne z dovola. No jo, dalej v programje. Pasujúcu nebemögau song zelšom byš. Ho, jo Calvin Harris ze svojim bžestcásnym hitom Summer.
3: When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

0: WM v USA, Kanaže a Mexiku se pamawem ku końcoju chyla. Nimska jo jesno ujšel vrotar Cap Verde vozinja, vedujo social media sta a finaliste Špańska a Argentinska su tekes gönsne veste. Jo se bejne pasirovavo. Jo, Nimska jo bežke zase bejne jesno zauapiva. P rednučkem zachopku přečivo Novackoju z Curaçao jo nejpierve hyšči šukno derje ugledalo. V sledujúcuch kopkovuch krášach pak jo se svabosčo nimskego mústva pokazovalo. Petom až jo se oborajnský stavne graja Niko Schlotterbeck, petom teke hyšči šeško zranil a jasne bylo, až byven na dlejšie cas upadnil, te velike šok. To mústvo jo byl ven z toho turnira v prednim KO grášu přešivo Paraguaju. Tomu se viele fénu nejpierve raz převinč. Ale nic jano fény sú rozvamane, také zvieskové tréna Julia Nagelsmann jo krotko na to vystupoval. Na jogo miestne bužo niento Jürgen Klopp, mústvo při přídúcich turnierach převežovaš. Rétne čojenko pak mežo vrota mústva vyt Kap Verde ulicovaš. V rádnem starstve vyt stýržas čeliet zvobšetnijo svoje covanie. Raz plavi M pödlabyš. A kak jo to zvenozil? Direktne v prednem grášu jo se poražilo VM novotnikoju amtirujúcemu európskemu mejstarieju Špańskej 0-0 vetrovaš. Vesepne vrota vuzinja jo stojal ze svojim úriednym ukbašem v središču a zagaril nic jano přegledovario na miestne. V biegu malo dňov jo stupalo jogo lícba social media follower na Instagram malo tysac na miastem přísamem čižasčo miliónu a za vuzinju dejalo hyšči lepje přiš. Po senzacionelnym kvalifikácii za predne kolo KO jo se dalčne sen za z njogo dopolnil. V přídúco runže jo cakal Messi za argentinskeju. Najväčší idol vuzinja. Také gaž po toštom grášu Köns byl za Afrikanario a Argentiniario ze 3-2 dobil, jo turnier za nich velický úspechový. Předevšem za Buzinja. Jo, a nientofilo jano hyšti dobyšarje. Köns týženja vedmejo se finale, ako také gráše v Češem miestno. A teko hou jo zajemne fakt, hyšti žetne nejsú sledne story mústva při svetových mestvarstviach, také rovnocásne najlepšie story v liščenie svetových uznamov. A što nienta? Tož napšal do hyšči dva gráša z pšauje úsokeju kvalitu. Vyaselíme se na to. Zo, a ja se juž rozžoknujom. Hyšči raz malú dopomnenku, vaše muzikové žicenia sú pšašané za příchodnego bubak. Z čo južo přeci raz váš najlepší song v našom ústevania svyšaš kšeli, potom pešteš nám niento vaše zapisvania.
1: Vedkos, pšašania, píšte nám pet 0151 1886 RBB Serbský program.
0: Dalčne informácie a kontaktné dáte namakajúša pod rbb-online.de/zom. Zo, a sledne spiel za žinca jo Stray Kids S-Class. A to poši teke ako přikotovanie za přichodnú ústčevaniu. V augustče máme K-pop special za vás. Petakem, žicem vám dobre cas, učopne žiek a s čo zašaltovali a mešo se derio.
2: Got your chin pure to sight, your old and a tip pure.

0: naša muzikoveže cenje. Žince a přiđos Jančojc, ved negašnje receptarki za sjarsku rec ve tamne šuli.
1: Ja som Ozula Starikova z Jančojc a žicim sebi angrabe švjesela. Jo, to jo redne.
0: Jo, redje, jo. Tož přiđo nenca vas Lupa Ozula Starikova, ta oblubovana Ludova Arja ve vašom sjarskem programje ju spivatej ansambl Pšeza a Kupka Drevjanki.

Kuka, Jakie Schwarz, teuer Bauer, Kotaraschkaja. Pschiedel zu Tisch in Witaj, na Witaj Festivalu, w Görni Wuschelze, a Pschiedpädler grönjone, nennt er Jakub Czarnak. Schau dobre, Postaku. A nennt er, jo, alle dali, ist es nach hier, Musiku Tischenja, da ist, venujo tem balokopanju, vikas čo juža šaka sušali plabubaka, což nastupate aktuálne mestarstva, to aktuálne mestarstvo, abo aktuálne informácie k tomu. Tož ulicium vám žinca ešte ľubi zase nieco ze serskýho svieta. Naše serské kopar je te buduska skoro zase gráš. Přídoce týždeň sobe tu 5.20. julia plánio jadno gráše prešivo tamnemu mústvoju SG Žilo, tak oni veni graju v Žilovie. Te Žilovské sú akle všetrilo, gori stupali a grajú nento v krajine Líze a to jo, myslím si to dobre přešivník za našich serských balokopariov, ale to snaž nebužo jadočke mústvo, viecej detailov uliciame pan vám pšiduce týžin, co tam bužo se stáš, nepere pšižoho Katrin Lipskova s görno serským titulom a vemožo šo zavisči už gledaš, vocožo text jo napisal Werner Meškank.